0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Hudební pořad Playlist Music vám přináší projekt Reklama na rádiu.cz. Chcete, aby o vaší firmě bylo slyšet? Rádio prodává emoce. Značku

0: začíná Playlist Music a jako vždycky vás u něj vítá Standa Čeněk a samozřejmě i dnes pro vás mám informace o nových deskách, taky se podíváme na aktuální singly, určitě nevynecháme nějaký ten český tip a rozhodně nebude chybět ani hudební ohlédnutí, tak ať se vám dnešní pořad opravdu líbí, začínáme.
1: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey.

Ještě jednou vítejte u Playlist Music a pojďme se pustit do hudebních novinek. Finská metalová královna a bývalá zpěvačka kapely Nightwish, to je Tarja, která vydala své nové studiové album a podle samotné zpěvačky jde o nejtvrdší nahrávku její solové kariéry. Po 7 letech od posledního ryze metalového alba se vrací ke kořenům symfonického metalu, ale tentokrát s ještě větší intenzitou a temnější atmosférou. Deska nabízí desítku skladeb, ve kterých se potkává orchestrální majestátnost, filmová nálada i tvrdé kytary. Samotný název alba Frisson Noir odkazuje na francouzské slovo frisson, ten zvláštní mrazivý pocit, který člověku přeběhne po zádech při silném hudebním zážitku. A právě takový zážitek chtěla Tarja svým fanouškům nabídnout. Pokud tedy milujete symfonický metal ve velkolepém podání, tak tohle album by vám rozhodně nemělo uniknout. A teď už hudba, která umí vyvolat pořádný mráz po zádech.

Švýcarští hardrockeři Godhard se vracejí s novinkou More Stereo Crash. Je to osmistopé mini-album, které rozšiřuje příběh jejich loňského alba Stereo Crash. A fanoušci se tady mohou těšit na 5 dosud nevydaných skladeb, taky návrat písně Mayday i novou verzi skladby Liverpool. A tu si za chvilku pustíme. Zkrátka a dobře, Godhard dokazují, že mají stále dost energie i nápadů.

Posloucháte playlist Music a já pro vás mám ještě jedno nové album. Po 14 letech se vrací jedna z nejvýraznějších poprokových kapel přelomu tisíciletí, američtí The All American Rejects. Letos vydali nové album Sandbox, které je jejich první studiovou deskou od roku 2012. Novinka vyšla 15. května a kapela ji vydala nezávisle mimo velký label. Album navazuje na energii jejich úspěšných koncertů na netradičních místech, které v posledních letech znovu přitáhly pozornost fanoušků. Album tak ukazuje, že tahle kapela nezůstala uvězněná v nostalgii, ale dokázala svou hudbu posunout dál. A teď si pojďme připomenout, proč tahle parta kdysi ovládla rádia po celém světě.

0: Tohle byla v playlist Music aktuální alba a pojďme se teď podívat na zbrusu nové singly, a tedy na alba, která nás teprve čekají.
1: Rádio je slyšet.

Posloucháte Playlist Music a my se teď podíváme na čerstvé hudební novinky a na alba, která se teprve chystají a v brzké době se jich dočkáme. Myslím, že jedním z velkých překvapení by mohlo být nové album skupiny Rolling Stones. Ano, Stoni dokazují, že ani po více než 6 dekádách na scéně nestrácejí chuť experimentovat. Legendární britská kapela totiž představila nový videoklip ke skladbě In the Stars a fanoušci v něm mohou vidět něco opravdu nečekaného. Mick Jagger, Keith Richards a spol. V něm díky umělé inteligenci totiž omládli o několik desítek let. Pomocí moderní technologie se členové kapely proměnili ve své podoby ze 70. let. Novinka In The Stars zároveň láká na chystané nové album, které vyjde 10. července a nabídne tuším 14 nových skladeb. A pokud vás zajímá, jak vypadají Stoni ve své mladší verzi, tak si tenhle videoklip rozhodně nenechte ujít.

Další z hudebních novinek, která se na nás chystá, spadá do kategorie symfonického metalu. Právě symfonik metalová Xandria posílá fanouškům další ochutnávku z chystané novinky. Německá kapela zveřejnila single Colors, který předznamenává album Eclipse, plánované na 7. srpna. Novinku doprovází i oficiální videoklip a podle samotné kapely jde o skladbu, která velmi dobře ukazuje pestrost celé desky. Nové album má nabídnout 11 skladeb a podle kapely půjde o jednu z nejrozmanitějších nahrávek v historii skupiny. Pokud vás tedy baví spojení symfonického metalu, velkolepých aranží a silných melodií, tak určitě stojí za to mít tuhle kapelu v hledáčku. A teď už pojďme za novinkou.

Švédští metaloví vizionáři z Avatar jsou zpátky s novým singlem Crying Fire a zajímavé je, že nejde o žádný rychle spíchnutý bonus nebo nějaké Bčko. Skladba vznikla už během nahrávání jejich posledního alba Don't Go in the Forest, které vyšlo na podzim loňského roku a kapela se tehdy rozhodla tuhle skladbu schovat na později. Šlo prý o jednu z nejsilnějších skladeb z celého nahrávání a kapela si položila jednoduchou otázku. Co když si to nejlepší necháme na později? No a výsledkem je skladba plná emocí, která pojednává o vytrvalosti, v bolesti a o vášnivé lásce. Novinku doprovází taky oficiální videoklip a potvrzuje, že Avatar stále dokážou spojovat teatrálnost, temnou atmosféru a silné melodie způsobem, který je pro ně typický. Tak si pojďme tu novinku, nenovinku teď poslechnout.

0: posloucháte Playlist Music a já navrhuju, abychom se teď podívali na domácí hudební scénu. Pardubická Vypsaná fixa se po 4 letech vrací s novou studiovou deskou, ta se jmenuje Ideál. V pořadí už 11. album uvádí kapela heslem Něco končí, ideál začíná. A sama říká, že ho věnuje dobrým vztahům mezi lidmi a přesně to je svět fixy, obyčejné věci, které ve skutečnosti vůbec obyčejné nejsou. Tak my si teď novinku pustíme a pokud po pár minutách zjistíte, že máte chuť pustit si celé album znovu, tak je dost možné, že svůj ideál právě našla i Vypsaná fixa. Tady je ukázka.
1: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu rádia Hey.

0: Dnešní playlist music se pomalu dostává ke svému závěru, ale pozor, ještě nesmíme zapomenout na jedno malé ohlédnutí. Tady je.
1: Přesně 4. června 1984 vyšlo album, které změnilo kariéru Bruce Springsteena a stalo se jednou z nejúspěšnějších rockových desek všech dob. Born in the USA. 7. studiové album The Bosse nabídlo neuvěřitelných 7 hitových singlů v americké top desítce. Najdeme na něm skladby jako Dancing in the Dark, Glory Days, I'm on Fire nebo titulní Born in the USA. Zajímavé je, že zatímco hudba působí jako velkolepá oslava Ameriky 80. let, texty jsou mnohem hlubší. Titulní skladba například vypráví příběh veterána z Vietnamu a kriticky se dívá na jeho návrat do běžného života. Právě kvůli chytlavému refrénu byla píseň často mylně považována za vlasteneckou hymnu, přestože její skutečné poselství je podstatně složitější. Album zároveň definitivně proměnilo Bruce Springsteena z respektovaného rockového písničkáře v globální superstar. A i po více než 40 letech patří Born in the USA mezi nejvýznamnější rockové nahrávky 80. let. A teď si z téhle legendární desky připomeneme jednu z nesmrtelných skladeb.

0: Takový byl tedy dnešní Playlist Music, kterým vás jako vždycky provázel Standa Čeněk. Já se pro dnešek loučím, mějte se moc hezky a těším se příště zase naslyšenou.
1: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey.

0: Stobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time, rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej. Rádio Hej.
7: Fajné.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
0: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Na nic si ne...

Slavná hudební výročí na rádiu Hey. S náma se nudit nebudeš, protože právě teď začíná pořad Slavná hudební výročí na rádiu.

Milí posluchači, vítám vás při poslechu dalšího dílu pořadu Hudební výročí. Dnes se budeme zaobírat událostmi, které se odehrály v 26. kalendářním týdnu, takže přeji pěkný poslech.

24. června v roce 1949 se narodil John Inslee, basa v kaple Dire Straits, a v roce 1967 se narodil Richard Sven Kruspf, lídr a kytarista v německé partě Rammstein.

26. června v roce 2005 se do prodeje dostaly nejdražší vstupenky v rock'n'rollové historii. Vstupenka na koncert Rolling Stones stála necelých 249 liber, což když jsem to počítal, tak je to přes 7000, takže znamená to, že minuta koncertu stála fanouška celé 2 libry. Takže my si Stony pouštíme, je tady song Don't Stop.

teď se přesuneme přibližně o 130 let zpátky v historii, protože 27. června v roce 1885 Chichester Bell a Charles Tainter si společně podali žádost na patentování gramofonu. Takže vidíte, jakou to má historii.

28. června v roce 1996 kapela Def Leppard odstartovala v Severní Americe své 133 dní dlouhé tour.

30. června v roce 1977 Marvel Comics začal vydávat sérii komiksů, jehož vzorem byli členové kapely Kiss, a v roce 1957 se narodil Dow Thompson, bubeník kapely Iron Maiden, takže my se teď pouštíme kapelu Kiss.

Přátelé, pořad hudební výročí je u konce. Já se s vámi loučím a přeji vám krásný zbytek dne. My se uslyšíme zase s tímto pořadem za týden zde na vlnách Rádia Hej. Ahoj!

Dámy a pánové, krásné dobré další prázdninové volume a další dobré ranko vám všem. Raní Eter, Raní Proud je tady společně s NTR Pardubice Stavební Holding, jakožto partner Raního Eteru, Raního Proudu. No a my vstáváme s muzikou, která bude víceméně také vzpomínková. My se podíváme i do současnosti, tedy na současné hity. Mrkneme se na různé informace, budeme sledovat také dopravu.

protože jsou prázdniny a vy to trávíte samozřejmě na dovolených, anebo zkrátka volný čas věnujete třeba výletům, tak buďte hlavně opatrní na silnicích. Zhruba do 9. dnes plynulý provoz je hlášen a sledován. Po 9. už potom je potřeba být také více obezřetnější, protože se to zahoustne, jak se říká, a zaplní se také hlavní tahy. Tak jezděte opatrně, dávejte pozor na sebe. Jak říká Honza Riedl, dodržujte i pitný režim. Myslím jako vodu.

Dámy a pánové, skoro o půl sedmé v ranním čase. Skvělá 4.80, 1984, tedy Halloween, Hamburg, Německo. Foreigner, to je další muzika, kterou nabídnu a vám všem přeji krásné vstávání.

další pecka, další skvělá muzika. Slash Figuring, Myers Kennedy and the Conspiration. Kapelu založil a zakládá v roce 2010 slavný kytarista Slash po svém odchodu z Guns N' Roses. Hraje především hard rock a prvky blues roku.

0: iRadio.cz.
1: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte Hey Radio.
0: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Ano, je s vámi Ether, frekvence, ranní proud, Radio Hey. Deep Purple startujeme. A i tuhle hodinu vám přináší Enteria Holding, stavební holding Pardubice.

Deep Purple startovali tedy první nebo další čas té další hodiny ranního éteru, ranního proudu. My jdeme do skvělé další muziky a vy už ji slyšíte na playlistu a na programu je Robert Palmer. Vy nás také zdravíte ze Slaného, zdravíme i my.

dále jdeme na lajně Klasik roku, velmi příjemná muzika, pohodovka Whitesnake. Legendární Britové už jsou připraveni, 1967, Jet Rotal, každopádně si dáme další skvělou muziku. Lam Anderson zpěv, příčná fléta, akustická.

Dámy a pánové, my jsme s vámi společně vstoupili do dalšího času, tedy časově na 24 po 7 raní 6 AM, no a vy s tím další muzika, kterou nabídnu. Vrhneme se také do Prahy, co se děje v dopravě.

Nedá se to, přátelé, dámy a pánové, říci jinak než úžasná 1.80 Spojené státy americké. Beastie Boys, Michelle Diamond, úžasný hlas.

Muzika, čtvrtá minuta po půl osmé, v ranním proudu, v ranním éteru. Prázdninové volume, tak jak to nazýváme po dobu prázdnin a tady už je ranní směna, nicméně my musíme ještě nechtě do Prahy. Že to není úplně dobré s provozem, strašné peklo stěžují si cestující auta na pražské magistrále, blokují provoz náhradních autobusů XC označení, tak na to dávejte pozor a buďte obezřetní tam ve vyhrazeném jízdním pruhu na magistrále u hlavního nádraží. Popojíždí autobus náhradní linky XC, před ním je ve směru k Národnímu muzeu řada aut, která tam nemají co dělat. Část řidičů zde opakovaně nerespektuje dopravní značení, omezení potrvá do pátku. Počítejte tam s tím.

našlápnutá nadupaná 91 z Ameriky Camelot. Tuhle partu řídí Thomas Youngblood. Celé blížíme k celé, teď tady před námi 50. minuta, Beyond the Black, to je další skvělá muzika, v hraní metodu, v hraní proudu, volume prázdniny.

Nádherná muzika. Až se tady rozhýbal celý náš ranní tým. A Karel k tomu rozdělal sedmičku červeného. K tomu vínku si dáme další skvělou muziku. Unisonic.

Majestic a za námi. Před námi jenom rychlá informace ze silnic, nehoda na silnici 490 u obce Doubravy, okres Zlín. Počítejte tam, že tam dochází ke zdržení.

0: CZ.
1: MCAR Studio. MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.

Tata minuta po celé po osmé raní. Turned Page. Megadeth, to je další romantická sestava, kterou nabídnu už za malý okamžik a my se krátce po celé po deváté podíváme také na hrady.cz, které startují už o tomto víkendu.

0: time, rock for you.
1: Jsi na šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
1: Cajda Šrot.
2: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
1: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you. Radio Hey.
4: Ano, je to tak, je tu ranní devátá. My frčíme do další části a nezapomínáme ani na Hrady.cz, protože letošní 21. ročník hudebně kulturního festivalu Hrady.cz jenž jako jediný svého druhu spojuje špičku české i slovenské hudební scény a atmosféru historických památek odstartuje tento pátek a sobotu 10. a 11. července na Točníku u Prahy. No a potom to pofrčí třeba na Kunětickou horu, Švihov, Hluboká nad Vltavou,

je to tak, na Hradech CZ sice nevystoupí kapela ACDC, ale pozor, je tam spoustu českých dobrých kapel, jako třeba Grey 256, MiG 21, Rybičky 48, Rytmus tam bude, samozřejmě za Slovenskou republiku, taktéž tam bude Trautenberg, Venka Elektra, Dan Landa, Harley, Krucipis, Glenny, Miraj, Tomáš Klus, Vypsaná, Fixa a Xindlix. A Harley, Karla, tak to nalej, tak ten je tady právě teď. A my zdravíme do Brna, Martina.

Česká muzika, skvělá doga. 8 pouhých minutek už jenom nazdělí od půl desáté. Na Hradech CZ vystoupí také, aby ho uvidíte, Dan Landa.

který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

vám je oblíbenou českou rockovou lineu na ranním proudu, ranním éteru vyplněla kapela Citron na křídlech andělů. My jdeme dál, kapela, která vystoupí na hradech.cz, Trautenberg.

Bezvadná parta Trautenberg, tak nezapomeňte, že už o tomto víkendu startují hrady.cz. Na Točníku 10.11, no a každopádně potom to míří k nám na Pardubického, konkrétně Pardubice, Kunětická hora, Švihov, Hluboká nad Vltavou, ale zastaví se to i u Aleše Konopky, Hradec nad Moravicí.

Dimitri, Ocelová parta za námi, před námi ještě na rokové české léně Kabáti a my se podíváme do pekla, kam jinam než v pekle sudy válej, no a potom si dáme ještě vaše oblíbené rybičky 48, které také zhlednete na hradech.cz.

0: 13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaři Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonator. V sobotu například Willem Chock Bypass, Alžbeta, Headfire a další.
1: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Je to tak, je to tady, dámy a pánové, 10. hodina, no a 3. minuta k tomu Judas startují, no a my si dáme finálový čas a finálovou hodinu.

My pomalu přistáváme s thrash metalovou sestavou Slayer. Minutka po půl jedenácté, otevřeme za chvilku poslední minuty, poslední čas. A další muziku pošleme mezi vás.

krásnou muzikou a úžasným hlasem dorazil skoro ve 10:45 k nám do stále ranního proudu. Milan Špalek, text, zpěv. Počítáme vteřiny s vámi společně. Standa Hranický, ještě Limetal.

Velmi příjemná česká muzika, Limetal Stand a Hranický spouvěť. 8.40 je tady. S ní přichází i ne zákon, ale poslední informace. Podíváme se do řetězců Tesco. Pojďme za ní. Britský maloobchodní řetězec Tesco podle informací deníku Financial Times zvažuje prodej svých aktivit ve střední Evropě. Tedy v České republice, na Slovensku a Maďarsku firma údajně jedná s bankéři o možných variantách budoucnosti těchto podniků, které dohromady zaměstnávají více než 22 tisíc lidí. Z toho asi 10 tisíc je z Česka. Je to tady. Je tady závěr. Byli jste úžasní jako vždycky. Ještě zítra. Zítra máme pátek. Uzavřeme pracovní týden, jak pro koho, protože někdo z vás tráví dovolenou. A já vám to přeju. Ne fakt, hele, jako já vám to přeju. Já si taky dám. Příští týden pár dnů. Třeba dva. Nevím. Koda.

tak, jak v nádherném textu zpívá kapela Koda Fairplay, tak je potřeba hrát i v životě. A my se s vámi v tuto chvíli loučíme. Užívejte dnešní slunný den a zase zítra. Ahoj!

Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz. Probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny. Bylo 11 hodin. Posloucháte Hey Radio. Hey Radio. Full time rock for you. Hey Radio. Hey Radio.

0: Povíme o něco.
1: A už je to tu zase. Doudenní metalový nářez. Pátek 10. července a v sobotu 11. července nesmíš chybět na dalším ročníku rokových zpívánek v Kobeřicích u Brna. Společně s kapelami Capriola, Donor, Metanon a řady další. To vše v areálu bývalého JZD Brázdy míru. Tak doraž, bylo by chybou chybět. Siridas, Psychodelikt, Hakmak, Erin, Git Crusher, Hellstrike, Exargema, Varšavská smlouva, Epidemy, Starti, Podvaru a Masters Ameriky. Kobeřicích u Brna.

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz.
1: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Jsi na šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
4: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
3: Cajda Šrot.
4: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaři Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonator. V sobotu například Violent Shock by

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rockové právní služby v rytmu nejlepší rockové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
1: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne.

0: receptů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
2: Dar, tady Carlos, pořadatel a moderátor festivalu Kotelhel. Připravili jsme druhý ročník svůj poctivých hulášů a pořádným rokem. Těš se na legendy jako Arakain, Seven, Totální nasazení, Civilní obranu nebo Zakázaný ovoce. Bude to pekelná jízda, na který rozhodně nesmíš chybět. Doraz 18. července do Horní Pěny na fotbalový hřiště. Děti do 150 centáků mají vstup zdarma a předprodej vstupenek běží v síti NFC Tron. Těším se na vás. Dar.
3: Bylo 12 hodin, posloucháte
4: Hey Radio.
5: Full time rock for you.
6: Radio Hey.

0: povíme o něco.
1: A už je to tu zase. Doudenní metalový nářez. Pátek 10. července a v sobotu 11. července nesmíš chybět na dalším ročníku rokových zpívánek v Kobeřicích u Brna. Společně s kapelami Capriola, Donor, Metanon a řady dalších. To vše v areálu bývalého JZD Brázdy míru. Tak doraž, bylo by chybou chybět. Siridas, Psychodelikt, Hackmack, Erin, Gitcrasher, Hellstricke, Exergema, Varšavská smlouva, Epidemy, Starti, Podvaru a Master z Ameriky. Kobeřicích u Brna.
2: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
3: Ahoj, tady je Radek Řezníček z kapely Alžběta. Zdravím všechny posluchače Rádia Hej. Chtěli bychom vám představit naši novou skladbu Čarodějka, ke které nedávno vyšel i nový videoklip. Doufáme, že vás skladba Čarodějka okouzlí a přejeme příjemný poslech. Vaše Alžběta.

0: ten nejhorší zločin. Ztratil šuperu. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruk a jde do rádia, hej. Sanec, který loví psance. Soustružno.
1: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
2: Bylo 13 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio. Hey Radio.
4: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.
5: Tvůrčí skupina Veselý drát uvádí rozhlasový pořad rádia Hey Los Bastardos. Čekají vás 3 hodiny pokleslé zábavy a výživných informací. V České

Pop Evil a společně s Mikem Marsem a 14 let stará skladbička Bozdauter. Dobré odpoledne, zdar a sílu. Z Velína na Kočkočtejnu se hlásí choroboplodný Jurek a začíná odpolední plkání o všem a proti všem. Starý Jirásek by zem neměl radost. Doufám, že i vy budete mít minimálně v čase 15.45, kdy budu končit. Do té doby se budu snažit jako Petr Nev Pavel o výlet do Angary. A hlavně, ať je hudba váš lék, přátelé. Dobré odpoledne. Yeah.

Tak to byla skupina GRO, která úspěšně na jaře bodovala i v hitparádě. A kdybyste vám hodila do kšeftu, klidně zavolejte, není žádný problém. Ale teď pojďme za dnem 9. července. Připadá Světový den veterinárních lékařů. Tento svátek slouží k ocenění práce zvěrolékařů při péči o zdraví domácích i hospodářských zvířat. Klobouk dolů, to ano, jejich práce je záslužná, já to slavit ale nebudu, protože je to zlodějské lobby s nekřesťanskými cenami a do toho ještě ten nový registr o ničem. Za to slavit může Drahoslava nebo Drahuše. Prosím a moc prosím, neplést si se jménem Danuše. A za chvilku se podíváme do světa, ovšem pozor, se smutkem, se slzou. Kácí se v našem lese, dámy a pánové. Odcházejí nám osobnosti s nesmrtelnými hlasy, jako v tomto případě 75-letá Bonnie Tyler. Ano, slyšíte dobře, Bonnie Tyler, majitelka hlasu jako zvon a hitů třeba Total Eclipse of the Heart nebo právě ta skladbička, kterou posílám a kterou chci uctít, její skvělý hlas a to, co odevzdala show businessu. Bonnie Tyler to má za sebou.

Leeds Rijk na Hit Radio a skrbička Not Rainy Day, Rainy Night, pardon, žádný den, ale spíše noc. No ale teď už pojďme do kalendária. V průběhu války na sklonku roku 1942 si lehli manželé Čechovi na kus řeči a dnes 9. vyplul na svět Francek. Později známý bubeník, divadelník, impresário, manažer, malíř, politik a bavič a nevím co všechno, Ringo Čech. Když měl fanouš 3 roky, mohl z láhví mléka nebo Melty oslavit narození Bona Scotta ve 46. Kdo neví, toho učit nebudu. V další dekádě, a to roku 59, se narodil Jim Kerr, pěvec souboru Simple Minds. Pak koukám na rok 65 a Luno Matčino opouští basák grupy Mocného udeření a Anthrax Frankie Bello. Všechno si dneska dáme. Nakonec si vemte, jak náročný job ale mají světové celebrity. Píše se rok 1999. Elton John je v londýnské nemocnici, jeho srdce vyžaduje zavedení kardiostimulátoru. A 5 let poté v roce 2004 Dave Bowie musí zrušit zbytek evropského turné kvůli náhle operaci srdce. No vidíte, jak to svět takhle zvládá, no ale my jdeme za Františkem Ringo Čechem a jeho Tondou Mahavishnu. Vzpomínáme a gratulujeme k jeho dnešním narozeninám.

Co by tak asi vyšlo, kdyby se všichni trešoví specialisté dali dohromady? To si tak Leo Boracchioli jede autem, slyší písničku a řekne, a to bych taky mohl sprznit, co by ne? A udělá to po svém. Kdo ví, co se mu honí hlavou? Dave Mustaine je další z řady trešových kytaristů, vůdce Megadeth. V nedávném rozhovoru jmenoval své nejoblíbenější kytaristy všech dob a vysvětlil, čím se každý z nich odlišuje a kteří pomohli formovat hru na kytaru v rockové a metalové hudbě. A tak měli výrazný zvuk, včetně třeba, jak jmenoval Michael Schenkera, nebo Angus Younga, Jamesa Hetfielda, jeho samotného, jmenoval i sám sebe, no a samozřejmě hráče Iron Maiden dokonce, všechny. Také poznamenal, že po popularitě Yngwieho Malmsteena došlo k posunu ve hře na kytaru. Mustaine vzpomínal, že on a mnoho jeho kytarových současníků se učili hrát sami. Byli takovými samouky, a to především opakovaným poslechem vinylových desek, a přirovnal to k tomu, jak snadné a dostupné je naučit se hrát díky technologiím. Já jsem osobně, když jsem slyšel poprvé desku Rock and Roll Music vydanou v roce 74, byla taková vzpomínková kompilace dvojalbum skupiny Beatles a slyšel jsem tam Ringo Stára, jak tak moje základní věci byly. Palička, vařečka, ušák teďkův a jeden polystyrenový taburet a jel se a tak to se učil taky, když na to přijde samouk. No a jen tak mimochodem dodal Mustaine, že Blackmore byl metalový v době, kdy metaloví kytaristé ještě neexistovali. Nevím, jestli bych mu dal zapravdu, ale asi ano, protože průkopníkem určitě právě Blackmore byl. No a tady už je právě Mustaine a jeho Megadeth.

Představte si 8. července roku 2002 vydali skladbičku Never Again Nickelback jako třetí a poslední single z jejich třetího studiového alba Silver Side Up. No nic, píseň se stala mimo jiné hitem číslo jedna v americké hitparádě Billboard Mainstream Rock Tracks a to zní činí třetí číslo kapely v tomto žebříčku. No to je jedno, to v podstatě není podstatné, podstatné bylo to, co jsem řekl, ale hlavně musím říct si jednu věc, dneska to bude velmi žhavé, dneska budu sporták jako hrom. Za nějakých pár minut vlastně máme 13.49, takže ve 14.30 nastoupí Muchová proti Gaufové na Wimbledonu a v zápěti v 16.15 minut Kostiuková vyzve naší Noskovou. Kdyby to se podařilo a naše dvě děvčata byly ve finále Wimbledonu, tak o tom žádná. No a samozřejmě večer ve 22 hodin Francie, Maroko, fotbal. Tak dámy a pánové, toliko asi v této hodince. Ozveme se příští.

0: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce. A i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Bylo 14 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

Moc těším na začátek příštího roku, až se přijdu podívat na Cowboy osobně, protože to bude velký mejdan. Toto byli samozřejmě Electric Cowboy společně s kapelou The Offspring, ale to byl otvírák jako vymalovaný. My budeme pokračovat i dále, ovšem nevím v jaké dimenzi, protože tady čtu na internetu, že europoslanci schválili prodloužení takzvaného chat control, což není nic jiného než šmírování lidí. Už to začíná, už jsem o tom nedávno takhle hovořil a už o tom taky něco málo vím. Budeme kontrolování snad i na hajzlu přes. Ano, ano. Dobré odpoledne. Rozbastardo, Zbastič a Radio Hej. Tři mušketýři na deskách.

a myslím, že to bylo 11. studiové jejich album v roku 1981. No a po turné v roce 80 na podporu svého předchozího alba Duke si kapela dala pauzu, než se v roce 81 znovu sešla, aby napsala a nahrála nové album. Toliko jsem byl chytřejší než rádio v této chvíli a budu ještě chytřejší, poněvadž tady mám pro vás novinku. Hovořil jsem o ní před asi dvěma měsíci. Street of Dreams je prvním novým singlem U2 od vydání alba Atomic City roku 23, které není jejich vlastním albem, ačkoliv mezi tím vydali i dvě EPčka. U2 zveřejnili krátkou ukázku z videa v květnu, jak jsem říkal, po natáčení z Mexico City spolu s ukázkovým textem. No a teď už je to prý údajně na světě.

Člověk se vybral skladbičku, která patří mezi nejdůležitější rokové skladby všech dob, kterou napsal Pete Townshend, to znamená, že je z dílny kapely The Who, a vyšla v říjnu roku 65 jako třetí single skupiny. V britské hitparádě se pak dostala až na druhé místo a stala se symbolem tehdejší mladé generace. A slavný verš, který tam zpívá I hope I die before I get old, to znamená, že nebyl podle Townshenda myšlen doslova. Měl vyjadřovat odpor k tomu, aby člověk zestárl duchem, přestal být svobodný a odvážný. No a Daltrey, zpěvák, v té písnice závěrně kokta. A vy už asi víte, že jde o skladičku.

0: se léčí pohybem, mysl se léčí smíchem a duše, ta se léčí rádiem Hej. Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
0: Je nej.

0: dětí, Old Shatterhand a Winnetou. Bílý muž, jenž přešel velikou louži, aby na divokém západě našel svou a vykonal činy, které mu vynesly nesmrtelnou slávu. A poslední náčelník Apačů, na kterého už doléhá stín tragiky jeho národa, ale který bez váhání nasazuje život, máli se do pomoci právu k vítězství.
1: Ano, byl to první komunista, protože to byl rudý gentleman a ještě ke všemu vlastně Indiáni byli první huliči. Proč to ale pouštím a proč to říkám? Protože můžeme být pyšní. Nejpřesnější funkční kopii legendární stříbrné pušky náčelníka Apačů Winnetoua vyrobil tým zbrojařů z Brna. Bravo, bravo, bravo! Zbraní je světovým technickým unikátem. Puška vznikla, protože zbrojaři chtěli Winnetouovi pomoci. Náčelník tak nově používá v představení poklada Stříbrném jezeře ve westernovém městečku v Boskovicích. A prý je od originálu nerozeznatelná. No tak jsem si tak trošičku udělal z toho všeho srandu. Teď už ovšem jdeme za muzikou. Jsou tady Hammerfall a Crimson Thunder. Rudy Gentleman.

Sebastian Bach stále jede tu svou a velmi dobře. Ovšem Skid Row stále zase pro změnu hledají svého zpěváka. Proč to ti staří páni nezakopou tu válečnou sekeru? Nedají to znovu dohromady a basta. No nic, pojďme dále. Bubeník Mötley Crüe Tommy Lee o sobě prozradil v rozhovoru pro jeden podcast, jak si ve svých 63 letech udržuje štíhlou postavu. Celý život prý jí, co chce. Nikdy nedržel žádnou dietu. Jednou si ale při koncertě připnul na botu krokoměr. Po dvouhodinové show ukázali 3,3 míle, tedy více než 21 kilometrů. Tehdy mu došlo, proč je pořád tak vychrtlý, a sám se tomu zasmál. Podle něj je hraní na bicí mnohem víc než hudba. Chápete, že bubeník za koncert naběhá 21 kilometrů? Zajímavé. Je to prý skoro jako sport podle Tommyho Lee. Bubeník je srdcem kapely a udává tempo úplně všemu. Po koncertě píše, nebo říká sám, jsem do mrtě propocený, vyčerpaný a zvoní mi v uších. Ale když vidíte, jak se celé publikum hýbe podle rytmu, který vytváříte, je to jen nejlepší pocit na světě. Já s tím musím souhlasit, ovšem na druhé straně to není jenom o to, že je bubeník. Můj bratranek je instalatér, vypadá jako malíček na pravé ruce, to znamená, že je vychrtlejší jak Tommy Lee, sežere 8 knedlí, nic mu není, nepřibere ani deko. Zatímco já se na ten talíř podívám a okamžitě přiberu 1 kilo. To je nespravedlivé! A teď se dostal hlad. Tak ho, hlad, říká.

0: jo, to byla partička Traveling Wilburys, George Harrison, Ješkovi, tak Jeff Lynne, Bob Dylan, Tom Petty. No a když Paul McCartney slyšel tuto partičku, tak o rok později si ji půjčil a nahrál album, mega album Young Boy. To asi všechno víte a to vám nemusím připomínat. Co vám ovšem musím říct, tak to vás asi zajímat nebude, ale napsal Ivan, že by chtěl zahrát písničku Na přání, a to od Fanziho. Já Fanziho neznám, ale možná, že to z tam nemělo být a měl tam být Fanny. Fanny je výborný zpěvák, má skvělý hlas, jezdí se solovou kapelou, ale my si dáme ještě Limetal, kde byl vůdčí osobností. No a tuhle písničku posíláme prý jeho Petře, která bude mít 17. srpna svátek a která má dneska narozeniny. Kolikáte vám říkat nebudu, poněvadž o 60 se moc už nemluví, ale slavit můžou, ať jsou kantáre.
1: Byl jednou jeden

jdeme do finále, 8 minutek nám schází do konce této hodinky, takže si dáme free time odmluveného slova a půjdeme dále, potkáme se v závěrečné části, v závěrečném tažení dnešního Losbusters na rádiu, hej. A teď už Linkin Park.

Vlastně vás zase vítá v závěru dnešního Losba snad dost. Mimochodem, víte o tom, že Udo ani náhodou nekončí, to byste se divili. Bude vydávat novou desku, jak potvrdil bubeník jeho formace a současně i zároveň syn. No ale mě to nedá, 14 hodin 30 minut začal ten tenis, myslím si, že víte, že Muchová, Gaufová, no a v této chvíli v prvním setu vede Muchová 5-1, jestli to tak bude pokračovat, máme jednu jistou finalistku. Pak bude ta druhá a ve finále budou Češi. No, no.

tom, že Doropež dává Bonnie Tyler z první, o tom nebudeme polemizovat, a že to bylo zpestřeno fenomenálním hlasem Roba Harforda, taky nebudeme polemizovat. Ovšem, bohužel, je to tak. Bonnie Tyler dnes v 75 letech zemřela, tak jsem si na ní zase vzpomenul v touto písničkou, kterou tyhle dva udělali před pár lety, a velmi dobře. A věřím tomu, že teďkom bude trošičku větší formula, že se ještě najdou nějaké ty covery novějšího charakteru. Jinak pokračujeme dále, čas na svačinu.

0: Obecně za to nepatří mezi příznivce kapely Foo Fighters, nebo respektive nebavilo mi to až tak, ale pak jsem si říkal, abych nebyl za úplného pitomce, tak jsem si pustil na jeden koncert do To je ale síla, jo, co se tlačí na ty posluchače, na ty diváky, to skáče celá hala, celý stadion a podobně, jak králíček Azory při dobití baterek, ale myslím si, že to asi svůj význam má. No a když jsem kdysi dávno věděl, že John Lennon chtěl koupit ostrov a založit stát Nutopie, kde by se žilo podle jeho pravidel, tak jsem si říkal, že Arlandrie bude asi něco podobného. Ovšem, pak jsem si to vygooglil a zjistil jsem, že to byl nejen čtvrtý single z jejich 7. studiového alba Wasting Light ve Spojeném království, ale že název odkazuje na Arlandii, čtvrt Alexandrie ve Virginii, kde Dave Grohl žil. No a text obsahuje zmínku o písni Rain Rain Go Away, kterou Dave Grohl zdůvodnil slovy na zpěvné kadenci dětské hudby je něco, co má své místo i v roku. No a tak zazněla tato a vytvořila se tato skladbička. Takže vidíte, že být pitomcem zase není tak nejhorším.
1: Pohodička, hlavně se směj.
2: Aha. Vyhni se pitomcům a bude ti hej. Aha.

Mých konňů v mé stáji skupina Akustika, kteří si půjčili velký megahit skupiny Saigon Kick a takhle to dokázali. No, ozdoba každý akce, kdybyste chtěli, můžete klidně volat, no problema, no streso. A jdeme dál. Tady jsou hit a máme 15 hodin 38 minut. Kdyby vás to zajímalo, tak Buchová porazila Gaufovou v prvním setu 6-2, v druhém zatím prohrává 2-1, ale tam není nic ještě rozhodnuto. Takže držíme palce, zbývá pár gemů a je to doma. Alespoň jedno finále bude jisté.

Beatles vám asi vyprávět nemusím. Je to jedna z mých nejoblíbenějších skladeb této mé nejoblíbenější kapely. A skladba The Night Before, nahraná v únoru roku 65, byla vlastně první písní Beatles, v níž hrálo elektrické piano v podání Johna Lennona. Její filmová sekvence byla natočena následující květen a ukazovala kapelu, jak napodobuje tuto skladbu na Salisbury Plain. Beatles píseň zahráli živě pouze jedenkrát během svého posledního vystoupení v BBC Radio. V dobových rozhovorech McCartney uvedl, že je to jedna z jeho nejoblíbenějších písní z filmu Help a jedna z nejlepších nahrávek Beatles do té doby. Kritici ale na ní měli fakt smíšené recenze, proto říkám, že je nedoceněná. Někteří ji chválili, zatímco jiní zavrhovali jako bezvýznamnou. Mnoho fanoušků ji ale považuje za jednu z nejlepších hraných písní Beatles. Mezi umělci, kteří naspívali, patřil třeba George Martin, Herbie Mann, Josie Cotton nebo kapela Rootless Heart. Ale já věřím jedné věci, že tahle skladbička opravdu se vám musela líbit, a kdyby náhodou ne, tak s tím nic neuděláte. Je 15:45 a to je přesně čas, o kterém jsem mluvil na začátku vysílání, že budete mít radost, že budu odcházet. Tak zavřete oči, dámy a pánové. Já odcházím, mám splněno, doufám, že hudební výběr byl výborný, že informace vám k něčemu byly a budeme držet dál našim tenistkám a večer na fotbale se budeme kokati. Na tady vzpomínka na nedávný pražský koncert kapely Duran Duran, která patří nesmazatelně mezi takové pop rock artové kapely, a tady jejich skladbička Wild Boys. Tak čus, bus, nádhery, mějte se jak chcete, jenom nelépe než já. A to se má skoro každý v mém dnešním zdravotním stavu. Čus, bus.

0: Víme o něco.
1: A už je to tu zase. Doudenní metalový nářez. Pátek 10. července a v sobotu 11. července nesmíš chybět na dalším ročníku rokových zpívánek v Kobeřicích u Brna. Společně s kapelami Capriola, Donor, Metanon a řady další. To vše v areálu bývalého JZD Brázdy míru. Tak doraž, bylo by chybou chybět. Siridas, Psychodelikt, Hackmack, Erin, Gitcrasher, Hellstrike, Exergema, Varšavská smlouva, Epidemy, Starti, Podvaru a Master z Ameriky. Kobeřicích u Brna.
2: Bylo 16 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.

saně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé straně. Zůzdím pál plamen jako zlý tesaně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé straně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé straně.

0: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
1: Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
2: A už je to tu zase. Doudenní metalový nářez. Pátek 10. července a v sobotu 11. července nesmíš chybět na dalším ročníku rokových zpívánek v Kobeřicích u Brna. Společně s kapelami Capriola, Donor, Metanon a řady dalších. To vše v areálu bývalého JZD v Ráslimíru. Tak doraž, bylo by chybou chybět. Siridas, Psychodelikt, Hakmak, Erin, Gitcrasher, Hellstrike, Exargema, Varšavská smlouva, Epidemy, Starti, Podvaru a Master z Ameriky. Kobeřicích u Brna.
3: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
4: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
5: Jsi na šrot? To by taky. Jsme Cajda Šrot.
6: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Rybochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
5: Cajda Šrot.
6: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaři Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocel, Detonator. V sobotu například Milan Čokbar.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@akniemcova.cz.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
2: Bylo 17 hodin. Posloucháte Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey. Radio Hey.
5: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hey, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: Rádio Hey.
1: Já vám přeji dobrý den, dobré odpoledne podle toho, kde nás posloucháte. Posloucháte Rádio Hej a v pražském studiu se nám sešli dva kluci nebo dva pánové, Aleš Fara a Petr Masařík. Ten první je ředitel závodu Sprint Motocross a Petr Masařík je bývalý motocyklový jezdec, současný instruktor jízdy na motocyklu a také kromě jiného bývalý mistr republiky. Nepoplet se mě, co pánové? Ahoj.
2: Všechno je správně. Hezký den.
1: Tak jak se vám líbí toto počasí? To je pro motorky asi to ideální, skoro by se dalo říct, je to tak?
2: Na jednu stranu ano, kdyby pršelo, je to pro nás velká, velká přítěž. Na druhou stranu tyhle ty teploty, které v posledních dnech dosahují, jsou v jistých ohledech taky přítěž kvůli udržení stavu tratě a všech jakoby podmínek i pro jezdce, ale snažíme se se vším popasovat a je to pěkný.
1: Tak dobře, no. A my jsme se ale tady sešli kvůli tomu, aby jsme si řekli něco a našim posluchačům přiblížili o závodu v Pacově.
2: OMV MX Sprint, mistrovství České republiky ve sprint motocrossu.
1: Takže si budeme povídat o tomto závodu, kdy bude, jak probíhá příprava, jak to bude vypadat, jak to vidíte vy a začneme u té první otázky, to znamená, kdy závod bude a jak aktuálně probíhá příprava.
2: Tak vlastně závod nás čeká už v sobotu 11. července, což je vlastně už tento týden, takže už máme jen pár dní do finále a přípravy probíhají opravdu intenzivně. Pracovali jsme spoustu hodin na trati, kterou jsme museli víceméně celou předělat, upravit pro tento koncept závodu a v současné době už finišujeme, máme uzavřené přihlášky všech závodníků a už se jenom těšíme na sobotní závod.
1: Dobře, já bych to viděl tak, že teď si pustíme písničku. Máte nějaké priority, zahraniční nebo domácí rockovou muziku? Co si, vyberte si, máte možnost?
2: Nechám to asi na vás, rozhodně. Dobře, něco rockovýho.
1: Takže pustíme si muziku a za chvilku se vrátíme zpátky do studia.
3: Ich krieg von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich nur dich. Warum ausgerechnet ich zähl die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen, hab mich geschunden.

0: My se vracíme zpátky do studia a máme tady kluky Aleše Faru a Petra Masaříka a povídáme si o mistrovství EMV mistrovství České republiky ve sprint motokrosu. Já jsem tady vlastně o přestávce se bavil, jestli je to motokros nebo sprint motokros. Můžete mě a posluchačům vysvětlit, jaké je mezi tím rozdíl?
1: Tak vlastně, jak už název sám vypovídá, sprint je vždycky kratší verze něčeho velkého. U nás v motokrosu jsme zvyklí na dvě dlouhé 30-minutové rozjížďky a sprint motokros bude vlastně 20 rozjížděk, ale každá rozjížďka bude mít pouze 2 minuty. Pojede se na 2 kola, 2,5 kola u nás v Pacově na trati a nebude to o vytrvalosti, jako motokros často bývá, ale bude to o rychlosti, dravosti a o tom, kdo má, jak se říká, to největší srdíčko a pošle to tam.
0: To jste mi možná odpověděl i na druhou otázku, jak bude vypadat teda celý závodní den?
1: Co bude vlastně pro diváka úplná novinka, bude to, že vlastně hlavní závod bude až v 16 hodin večer. U nás je zvykem, že motokrosy jezdí od rána, jsou tréninky, kvalifikace a podobně, ale ve sprintu bude kvalifikace až ve 12 hodin a hlavní závod bude startovat až v 16 hodin večer. Tudíž divák si užije permanentní jízdu a bude se prakticky závodit 2 hodiny v kuse, protože ty kluci vystartujou, budou se prát, projedou cílem a jedou další. A takhle se budeme točit od 4 hodin až do večera.
0: A jak vidíte vy jako ředitel závodu přípravy, jaký jste si vybrali počasí, jak to máte naplánovaný?
1: Tak díky objednávce, kterou vlastně Honza Smolek, to je nejvýraznější tvář naší trati a rozhodně každý motokrosový jezdec i fanoušek ho v Pacově zná, tak ten vždycky objednává to nejlepší počasí a bylo toho vizitka minulý měsíc, kdy jsme 7. června jeli mistrovství republiky a to počasí bylo špičkový, takže já věřím, že Honza se posnaží, poprosí a budeme mít ty nejlepší podmínky, jaký pro motokros vůbec jsou.
0: Já bych se možná ještě zeptal tady Petra, jestli by třeba, to může zajímat naše posluchače jako instruktor jízdy, kde by třeba naši posluchači, kdyby měli zájem se něco naučit nebo svoje děti poslat, kde se můžou ozvat a tak dál.
2: Dobrý den, já zdravím taky samozřejmě posluchače Rádia Hej. To je právě bonusem toho sprintu závodu v Pacovskýho. Prostě tu sobotu bude možnost i na nově vybudované trati pro ty nejmenší si i ten motokros vyzkoušet a tím bych tam chtěl posluchače pozvat, protože si myslím, že to bude ještě zpestření těch závodů a navázání pak je do budoucna nějakých jako zájemců o ten motocyklový sport. Samozřejmě to pak nemusí skončit jenom u toho motokrosu, ale bude i v tom Pacově ten závodní den možnost si vyzkoušet pro ty nejmenší, dejme tomu o 4 let a veš vůbec, jak vypadá jízda na motocyklu.
0: Dobře, tak
2: si terénní motocyklu.
0: Terénní motocyklu. Takže my si teď kopcíme zase písničku a pak tady mám ještě teda pro vás 2 otázky. Jo? Tak posloucháte Rádio Hej.

0: sprint motokrosu. A já tady mám možná poslední otázky na vás, co by diváci mohli jako tam vidět a kromě nekončící akce, na co se můžou těšit?
1: Tak rozhodně, jak už jsme několikrát zmínili, na celkový formát závodu, protože to je v České republice nějaká novinka, něco, co tu historicky nebylo na takovéhle úrovni, a rozhodně to bude pro každého diváka i každého závodníka zážitek. Zároveň to chceme pro všechny udělat co nejvíce atraktivní, tudíž vlastně jsme získali díky partnerům spoustu věcí do tomboly, tudíž stačí, když ten divák pouze přijde na ten závod a je automaticky ve slosování o hodnotné ceny, jako jsou brýle, sluneční, elektrická motorka na víkend, palivové karty od OMV a spousta dalších hodnotných cen, takže stačí opravdu, když ten divák přijde k nám do Pacova 11. července se podívat na závod mistrovství České republiky ve sprint motokrosu a je automaticky ve slosování o tyhle ty úžasné ceny.
0: Tak to je super, takže opakuji, že pro naše posluchače, u nás teda naši posluchači, jsem připomněl, že jsme rockové rádio a poslouchá nás celá řada jako řidičů motorek a my jsme dokonce v minulosti měli pořád o motorkách, jo? To byl jeden brněnský kolega, který natáčel a ten bohužel teďko se toho vzdal a má nějakou veřejnou funkci, takže tímto ho zdravíme do Brna. A možná bych se zeptal tady jako poslední o dvě otázky, nebo jednu otázku, jak vidíte budoucnost českého motokrosu a s tím asi souvisí, jestli máte nějaké juniory, protože to souvisí s budoucností.
2: Myslím, že určitě. Teď zrovna, že to nevypadá nejhůř, ale samozřejmě se snažíme, nebo já mám tu roli za sebe, nebo jsem si ji přiřadil, že se snažím přivádět k těm motorkám, hlavně teda k těm motokrosovým motorkám mládež nebo děti, aby bylo z čeho do budoucna vybírat. Ale momentálně máme na scéně jak Julu Mikulu, který bojuje o přední příčky v mistrovství světa, což se dlouhý roky naspátek nedařilo, tak doufám, že v tom, nebo věřím, že v tom bude dále pokračovat a že k tomu do budoucna přibudou další piloti, no. Mimo jiné stojalo předcházející víkend závody mistrovství světa juniorů, kde byla omladěna 10 až 18 let, kde bylo vidět spoustu soubojů a závodili tam i český reprezentanti a myslím, že někteří budou vidět i v tom Pacově tuhle sobotu, takže chci pozvat diváky, aby se přijeli podívat i na tu omladinu naši.
0: Tak dobře, já jsem rád, když omladina se věnuje něčemu jinému, než koukání do mobilu a tohle je jedna z příležitostí, protože motokros je určitě zajímavý, takže já jsem rád, že byste přišli k nám do studia, vy mějte krásný den, naši posluchači taky a doražte tento týden na závod, ještě zopakujeme datum pro jistotu na závěr.
1: 11. července v Pacově.
0: Tak jo, ahoj kluci.
2: Bude napětí, adrenalin. Souboje, emoce, jen doporučuji, doražte.
0: Tak jo, ahoj.
1: Děkujeme za pozvání.

0: Bylo 18 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey. 5, 4, 3, 2, 1. Startuje pořad Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.
2: Dobrý den, já vás tady opět vítám a máme tady zase našeho významného hosta
3: Davida Kučeru, což je majitel kanceláře Partners tady na Moravě. Dobré ráno, Davide.
4: Dobré ráno.
3: Já bych se chtěl zeptat takovou první otázku, když už tady vás mám a budeme si povídat o financích. Jaký je třeba rozdíl mezi debetní a kreditní kartou?
4: Tak je v nich zásadní rozdíl, i přestože vypadají stejně. A většinou to bývá vlastně ta samotná mýlka toho, že máme pocit, že fungují podobně. Zásadní rozdíl je v tom, že u běžné platební karty vlastně využívám vlastních prostředků. To znamená, to, co mám na účtu, to můžu utratit. Vidím to hnedka vlastně tu transakci. To znamená, když zaplatím něco konkrétního v obchodě, hnedka se mi to strhne. Pokud tam peníze nemám, nestrhne se vůbec nic. Naopak u kreditní karty využívám vlastně takzvaný úvěrový limit. Je to takzvaný revolvingový úvěr, to znamená, že se opakuje, cykluje, to znamená, vyberu, doplní se potom zpátky a to buď, že to tam převedu nějakou platbou nebo například inkasem automaticky. Výhodou určitě je to, že získávám v podstatě jakési období na to, kdy nevyužívám vlastní prostředky, to znamená, je to pro mě benefit nějakých třeba 45 dnů v průměru v České republice, je bezúročné období, to znamená, vlastně půjčím si peníze od banky a nemusím v tu chvíli na to zboží mít. Nicméně samozřejmě to je i to základní riziko, že v případě, kdybych neměl na to splacení té kreditní karty, tak bych se samozřejmě mohl dostat do nějakých finančních problémů nebo roztočit dluhovou spirálu. Že má to své pro a proti. Nicméně je potřeba si vždycky uvědomit, že jakým stylem se vlastně ta karta splácí, to znamená kreditní kartu splácím vždycky jenom v určitou dobu a v tu dobu musí mít prostě na tom běžném účtu peníze.
3: Dobře, já se ještě zeptám, protože samozřejmě vím, že Partners je i vlastně partner s bankou, to znamená, že můžeme využívat produkty téhleté vaší skvělé banky a já se chci zeptat, jestli ty parametry té vaší banky s těma ostatníma bankama jsou stejný, co se týká tady té kreditní karty, když už o tom hovoříme.
4: Parametry stejné nejsou, je to vždycky dané sazebníkem a obchodními podmínkami. Partners banka zatím kreditní karty teda nenabízí. Nabízíme platební karty, nicméně ten platební styk je výhodný vlastně pro klienty, zejména pro platby v zahraničí, nejenom tedy v České republice, kde jsou zdarma, ale v případě, kdy klient platí v zahraničí, tak má ten kurz takzvaným středovým kurzem Evropské centrální banky. To znamená, je to vlastně takový do jisté míry skrytý poplatek, co banky využívají, protože on se nikde neobjeví na výpisu z účtu. Vy prostě za nějakou cenu nakupujete tu konkrétní devizu a v případě, kdy ta cena je vyšší a vy nemáte to srovnání, tak nevíte vlastně, kolik je a to je ten poplatek. To znamená, jestliže Partners banka má středový kurz ECB, jiné banky zpravidla mají rozdíl mezi nákupem a prodejem, takže takzvaný spread kolem 2,5 až 3%, některé dokonce 4%. Takže je to potom znát zahraničí u těch větších plateb, kdy například, když utratíte nějakých 40 tisíc, tak ten rozdíl se může pohybovat kolem tisícovky vlastně na těch transakcích, což je poměrně hodně při té 3% sazbě. Takže je potřeba si i na tohle se dávat pozor a možná tady bych i vlastně doporučil to, že v případě, kdy mám svoji banku, tak lidi používám například na ty české platby a kdy vyjedu do zahraničí, tak si pořídím například Partners účet a Partners kartu, po případě kartu takové instituce, která prostě nabízí zajímavé kurzy, které samozřejmě jsou dostupné i v zahraničí tyhle instituce, nicméně musím samozřejmě znát jejich sazebníky, musím vědět, že za ten účet zase něco platím, což je výhodou vlastně u Partners banky, že neplatíte nic za účet, nic za to, že vlastně děláte tyhle konverze nebo změny vlastně měn, a v tu chvíli neplatíte vlastně ani za platby, které nebo transakce, které jsou uskutečněné takhle v zahraničí, což je velká výhoda.
3: Tak to je zajímavé. Davide, ještě se zeptám, než si pustíme písničku, zeptám se vás, jestli ty kreditní karty, které jste říkal, o kterých jste hovořil, jestli mají nějaké úskalí, jako jestli mají nějakou, na co si dát pozor u těch kreditních kart.
4: Především kreditní karty by se neměl pořizovat někdo, kdo vlastně není schopen vytvářet rezervu. Musíme počítat s tím, že splátka kreditní karty je v podstatě nějakých 5-10%. To znamená, jestliže někdo nemá 500 na to, aby si ji odložil a ušetřil, tak nemá ani na splátku kreditní karty. Takže je to určitě výhoda pro ty lidi, kteří jsou bonitnější, je to určitě výhoda i pro ty, kteří jezdí vlastně do zahraničí, protože bohužel tedy jako běžnou platební kartu vždycky nezaplatíte, například když si chcete půjčit auto nebo na některých hotelích, je to dáno tím, že oni si tam udělají takzvanou blokaci vlastně té platby a vyžadují vloženě kreditní kartu, zejména v Americe.
3: Výborně, tak my si teď pustíme písničku a pak se zase k tématu vrátíme. Děkuji.

0: My vás opět vítáme v našem studiu s Davidem a já se ještě vrátím po písničce k tomu tématu kreditních karet, protože jsme hovořili, že je to v podstatě takový úvěr. Já se zeptám, Davide, jaký to má plusy a mínusy, takovýhle typ úvěru?
1: Tak plusy to má právě to bezúročné období, to znamená, když to vrátím třeba v těch 45 dnech nebo 50, to záleží podle obchodních podmínek konkrétní banky, tak v podstatě neplatím nic. Kdybych ty peníze měl na spořícím účtu, a to znamená, je nevyužil pro tu platbu konkrétní, tak v podstatě můžu tímhle tím způsobem i to protáčet a vydělávat v podstatě na spořícím účtu plus nějaká plusová procenta, protože na tu dobu si to skutečně od té banky půjčuju. Takže vytvořím si právě takový revolvingový, řekněme, spořící účet. Ale to není to podstatné. To, co je podstatné, je to, že když ti lidé vlastně překročí tu dobu bezúročného období, tak většinou ty úroky se pohybují 14 až 25%, což jsou dost jako pálky. Je potřeba si opravdu na tohle dávat pozor. No ale nejde jenom o překročení té samotné doby, jde i o to, že musíte včas samozřejmě zaplatit tu řádnou splátku. A když si někdo vybere při úvěrovém limitu, který se v průměru pohybuje kolem 20 tisíc, u těch bonitnějších 40, 50 i 100, tak když si někdo vybere tuhle tu sumu, tak ji prostě ale musí vrátit. Že? A když nemá z čeho, tak začne platit tu úrokovou splátku. No a teďka, kdyby náhodou hypoteticky neměl na účtu peníze, tak dojde ke zpoždění vlastně té splatnosti a v tu chvíli se toto všechno projeví vlastně v úvěrových registrech. A každý, byť jeden den, je prostě problém. To znamená, když se pak budete brát jiný úvěr, hypotéku a podobně, tak banky se dívají na vaší schopnost splácet, jo. Takže jestliže se někdo opožďuje a má pocit, že jeden den je v podstatě málo, no tak je to opravdu hodně a fakt je to průšvih, protože banka už nebude chtít s ním mít nic společného. A opravdu banky to řeší až 3 až 5 let zpátky vlastně tu, řekněme, to splácení, jakým stylem je člověk odpovědný a podobně. Takže na to je potřeba si dávat pozor. Na druhou stranu, v případě, když žádný úvěrový produkt nemám, tak třeba, ať je to kreditní karta nebo nějaký kontokorent, tak to takzvané povolené přečerpání nám může vytvářet dobrou úvěrovou historii. Protože když přijde mladý člověk do banky a chce si vzít hypotéku a neměl nikdy nic a vlastně ho vůbec neznají, přišel takzvaně z ulice, no tak v tu chvíli je problém v tom, že ho neznají a oni potřebují nějakou úvěrovou historii, takže ta kreditní karta nám skutečně může zajistit, že je vidět, že ten člověk řádně splácí, že je odpovědný a v tu chvíli s nás tu hypotéku dostane. Jsou totiž i případy, kdy skutečně díky tomu, že nebyla žádná úvěrová historie, tak prostě ten úvěr nedostal.
0: Skvěle. Děkuju moc, to byla velmi zajímavá odpověď. A já se teď zeptám, Davide, protože samozřejmě blíží se prázdniny, je to tady co by dub, a my se chystáme všichni na dovolenou a budeme chtít nějakým způsobem v zahraničí třeba platit kartou, tak poraďte mi, co dělat a co nedělat v tomto případě.
1: Tak záleží, co budeme vlastně dělat za transakce. Jestli budeme vybírat například něco z bankomatu, to znamená potřebujeme hotovost, nebo jestli budeme platit na terminálu. V případě, kdy budeme platit na terminálu, využít partners kartu, protože víme, že to je bez poplatků, zároveň středovým kurzem. V případě, kdy vybíráme z bankomatu, tak ta situace začíná být už vlastně trošku složitější, protože řada bank prostě má za výběry z bankomatu poplatky. Takže potřebuji si zjistit u své konkrétní banky, kolik ten poplatek je. V průměru se ty poplatky pohybují 100 až 200 korun za výběr z bankomatu. Partner s banka má toto zase opět zdarma, takže lze to využít. Jsou i zahraniční služby, které se poskytují, nicméně zase, aby to bylo zdarma, je potřeba si platit třeba nějaký tarif, takže vás to stojí třeba 2400 ročně za to, abyste měli nějaký prémiový účet. Takže vždycky se potřeba podívat na své podmínky, které máme k účtu. To, co opravdu nedoporučuju, je vybírat peníze kreditní kartou. Z bankomatu tedy, jo. Protože kreditní karta není na to určená. I v České republice, když budete vybírat kreditku z bankomatu, zaplatíte přibližně 50 korun za výběr. Když to bude v zahraničí, pohybuje se to kolem 90 korun, může to být i víc. A je potřeba si dát ještě pozor na to, že tam může být takový technický poplatek vlastně tomu bankomatu, že ho vůbec využijete. Když jsem byl například v Albánii, musel jsem zaplatit 5 euro prostě za použití toho bankomatu na hotelu, takže opravdu je dobré si pak i výběry těch té hotovosti vlastně naplánovat, aby člověk si nešel vybrat, já nevím, 50 euro a zaplatil poplatek 5 euro, ale aby si vybral větší sumu a naplánoval si to případně na tu dovolenou, protože ty poplatky jsou pak poměrně vysoké. To, co je ale ještě možná i důležitější, když platíme u těch obchodníků, tak se dát pozor na to, aby nám nedávali vlastně tu cenu v korunách. A to znamená vypnout si ve své mobilní aplikaci, pokud to teda jde, což u konkrétně partners účtu a partners karty lze, tak vypnete takzvané DCC platby. Je to vlastně platba, dynamický převod měny, kdy v podstatě vám ta karta zamítne platbu, pokud vám ji někdo v korunách dá. A teďka vlastně proč? To může být přece výhoda. No výhoda to právě, že není, a je to z toho důvodu, že v případě, kdy to zaplatíte v tamnější měně, například v euru, v dolarech a podobně, tak vlastně tu konverzi provádí vaše banka. To znamená, partners banka vám to přemění do koruny za ten výhodný kurz. Ale když je to obráceně, oni vám to dají v korunách a někdy vám to fakt jako tlačí prostě tuhle tu platbu, tak zaplatíte kurzem její banky a k tomu ještě oni můžou mít různé přirážky, takže jako nezřídka, kdy se setkáváme s tím, že opravdu je to třeba dalších 10% prostě ještě navrch. Někdy ti obchodníci jsou takový filištíni, že vám v podstatě nedají jinou možnost, to znamená, nemáte jak jinak zaplatit. Tam je opravdu potřeba u toho obchodníka vyžadovat, aby vám to v té tamnější měně dal. Stává se i to, že když máte zablokované na kartě vlastně ty DCC platby, ta karta vám to zamítne a vy nejste schopni zaplatit. Takže opravdu si vyjednat to, aby vám umožnili zaplatit v jejich měně. Pokud to opravdu nejde, no tak musíte si vypnout teda v aplikaci potom DCC platby, nebo respektive zapnout a zaplatíte v korunách, ale bohužel potom s těmi všemi poplatky.
0: Takže když budeme v pokladně v jakémkoliv supermarketu a pokladna se mě zeptá, jestli chci platbu v českých korunách nebo v eurech, nebo případně místní měně, tak vždycky je lepší ta místní měna nebo euro. Je to tak?
1: Přesně.
0: Výborně, tak já děkuju za toto téma. Já se ještě zeptám na důležitou otázku, jestli byste dal našim posluchačům nějakou radu na závěr, co by si mohli nějakým způsobem odnést ve svém baťušku na dovolenou jako radu od vás, jako finančního poradce, na co si dávat největší pozor?
1: No, já si myslím, že na dovolené si především dávat pozor na svoje zdraví, samozřejmě i na nekalé praktiky některých obchodníků, dávat si pozor na to, kde vybírám samozřejmě i peníze, ať to nejsou nějaké případně opuštěné bankomaty, je lépe, když je to u nějaké finanční instituce, zase kvůli tomu, aby nedošlo k nějakému způsobu naskenování té karty a jejímu zneužití, takže spíše si dávat pozor na to, co je běžné i u nás vlastně v České republice, tak dodržovat bezpečnostní zásady vlastně stejně i v tom zahraničí, to znamená, ať nikdo nevidí náš PIN, nikde nemít ho napsaný na kartě a podobně, takže jsou to takové ty běžné věci, které bychom měli dodržovat, ale je pořád řada lidí, kteří je prostě porušují, takže na toto hlavně dávat pozor.
0: Skvěle, tak já Davide moc poděkuju za dnešní rozhovor. Bavili jsme se s Davidem Kučerou, což je majitel kanceláře Partners, se kterou si tady povídáme celý měsíc a já moc Davide děkuju a doufám, že se brzy zase uslyšíme a mějte se moc krásně, krásné prázdniny.
1: Já také děkuji a přeji všem krásné prázdniny a díky za pozvání.

Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.

Fest 13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaři Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonator. V sobotu například Milan Čokbar.

0: povíme o něco.
1: A už je to tu zase. Doudenní metalový nářez. Pátek 10. července a v sobotu 11. července nesmíš chybět na dalším ročníku rokových zpívánek v Kobeřicích u Brna. Společně s kapelami Capriola, Donor, Metanon a řady dalších. To vše v areálu bývalého JZD Brázdy míru. Tak doraž, bylo by chybou chybět. Siridas, Psychodelikt, Hackmack, Erin, Git Crusher, Hellstrike, Exergema, Varšavská smlouva, Epidemy, Starti, Podvaru a Master z Ameriky. Kobeřicích u Brna.
2: Bylo 19 hodin, posloucháte Hey Radio.
3: Full time, rock for you. Radio Hey.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači, no podvečer. Od mikrofonu Rádia Hej vás vítá a zdraví Honza Kulík. Máme tady čtvrtek, to jsou starý jesky, vinily hlavně. A než se dáme do kalendáře a do starých desek, tak bychom si mohli pustit nějaký hezký odevírák podvečera. Dáme si Boba Dylana a Joan Baez, kolegové ji přezdívali Teta Revoluce. Ona měla takový ty angažované věci, ráda je zpívala, pokud teda zrovna nebyla zavřená, jo, ale následující píseň ve otevíráku, ta nebude revoluční ani aktivistická, jmenuje se to Bůh je na vaší straně. Tak jo, to by šlo.

Tak to byla teta revoluce, teda Jane Baez a Bob Dylan. Jinak tyhle revolucionáři, hlavně americký, občas bývají nesmírně naivní. Jo. Já si pamatuju, když Jane Baez vystupovala v Polsku ještě za bolševika, tak na pódiu se zeptala, kde je jeden význačný polský zpěváček protesongů, a někdo z ní odpověděl z muzikantů, že zrovna musel nastoupit vojenskou službu. A ona na to odpověděla, tak proč jí nastupoval, mohl klidně z vojny odejít a dál protestovat teda. No je zřejmě vidět, že někteří revolucionáři si ten socialismus představovali jako hurvíne k válku. Teda, ale jdeme do toho kalendáře. V roce 1943 se narodil 9. července, o ten den dneska jde, co se udál 9. července v dějinách muziky, tak 9. července ve 1943 se narodil František Čech, mezi přáteli nazývaný Ringo, takže víte, pokud hode, to je Olympic, Rogers Band, Shut Up, skupina Franti Ringo Čecha a tak dále a tak dále. Takže bychom mohli dát nějakou taškařeci s Jirkou Schellingrem. Tohle, myslím, zrovna hráli na libereckých výstavních trzích. Je to docela taková švanda veselá. A Frantu Ringo Čecha tam mimo jiné taky uslyšíte.

František Ringo Čech, jak jste slyšeli, a máme tady rok 46. To se narodil 9. července Bon Scott, což jsou, jak víme všichni, AC/DC.

Tak to bychom měli silnici nebo cestu do pekel. V roce 1947, 9. července, se narodil John Mitchell, mezi přáteli přezdívaný Mitch. Hrával svýho času v kapele Ramatem a pochopitelně u Jimi Hendrixe, tak na to si měl zapomenout, jeho kapele.

Další datum vám neřeknu, protože budou děvčata na řadě. A tak tady máme, vydržte mi chvilinku, dneska, tedy ve čtvrtek 9. července, slaví narozeniny Debbie Sledge, to je členka formace Sister Sledge. Zkusíme to, no.

Tak to byly Sister Sledge, jinak podle obrázku na desce docela hezký holky to byly. No a podíváme se dál. V roce 1959, to jí mám dvakrát dokonce, tak v roce 59, 9. července se narodil DG, nikoli teda DJ, ale DG, nebo DH, Peldigo, vlastním jménem Darren Henley, to jsou Dead Kennedys, tak si to pustíme.

Dobrý, Dickens, a pak tady mám rok 1959, jak jsem říkal ještě jednou, tak po druhý, 9. července, to se narodil Jim Kerr, to jsou Simple Minds. Tak si dáme vodník předělávku starý irský lidovky Whiskey in the Jar. Necháme se překvapit, co s tím udělali.

0: Dá se říct, že to docela ujde. A podíváme se dál. Vydržte mi chvilku. 1962. 9. července v 62. Bob Dylan natáčí Blowing in the Wind. To znáte tu píseň, ne?
1: Kdo by ji neznal?

Tak a máme tady další oslavenkyni, mám takový dojem, takže datum nebude. Dneska má narozeniny 9. července ve čtvrtek Courtneyla, vlastním jménem Courtney Michelle Harrison. To taky ex-manželka Kurta Cobhama. Dá se říct, že to je docela řízná holka. Jo. Ona jednou měla s kamarádkou rozepři, to o tom jsem tady mluvil, že kamarádka jí vyčítala nadstandardní zájem o jejího přítele. Courtney Love ovšem tvrdila, že to není žádný nadstandardní zájem, že spolu někde mluvili v kavárně nebo co. Ovšem argumenty nestačily a tak došlo i na facky, no tak holky to tak mají, že jo, a tím pádem to řešila policie. No, zajímavý to bylo, ale my si ji pustíme ve skladbě Královna krásy.

Tak to bychom měli Sorry. To bychom měli Courtney Love, já jsem nezastavil desku dokonce. A podíváme se na další jubileum. V roce 1965 se narodil 9. července v 65. Frankie Bello. To je kapela Anthrax a tu bychom si mohli pustit.

A máme tady rok 72. 9. července ve francouzském Château Villon začínají Paul McCartney, jeho kapela Wings, turné po Evropě. Mezi jednotlivými štacemi se pohybují v klasickém double deckeru s psychedelitickou výzdobou. No tak jak jinak, že jo?

A ještě tady mám jednu aktualitu. A v roce 1977, 9. července, Elvis Costello opouští své místo v kosmetické firmě a nadále se bude věnovat pouze své hudební kariéře, a to je pro dnešek z hudebního kalendáře na 9. červenec všechno.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you.
2: Radio Hey.
3: Radio Hey.
4: A mám tady první přání. Obé se týká jedné umělkyně a jedné písně, tak dáme obě přání na jednou. A první se ohlásil pan Vladimír z Ostravy, který to věnuje Renátě, která má dneska narozeniny, takže blahopřejeme, všechno nejlepší, a Monice, kamarádce. Jedná se o Bonnie Tyler a Totální zatmění srdce a taktéž paninka z taxíku píše, že Bonnie Tyler by ráda slyšela Totální zatmění srdce. Prosím o zahrání, když nás dnes opustila skvělá zpěvačka. Já bych to totiž ještě uvedl na pravou míru, protože když my tohle hlásíme, tak pochopitelně máme povinnost to ověřit, protože jsme veřejný médium. Takže cituju oficiální server. Ono to nebylo dneska, ono to muselo být před půlnocí, protože píší doslova, ve věku 75 let zemřela ve středu 8. července zpěvačka Bonnie Tyler, interpretka hitů Totální zatmění srdce a Holding Out for a Hero. Podlehla těžké nemoci, kvůli které byla letos uvedena do umělého spánku. Takže zazpomínáme na tuto skvělou umělkyni, zdravíme jak do Ostravy, tak zdravíme i paninku z taxíku a tady to máte.

Tak, milí posluchači, tak jsme zazpomínali na Bonnie Tyler a máme tady další přání. Zodpovím dotaz Roberta Browna, který se ptá, v kolik hodin, prosím, hrajete na přání? Nevím, jak to mají ostatní kolegové moderátoři nebo moderizátoři na hejku, ale pak, když se vysílá s vašimi, tak můžu mluvit za sebe, což můžu klidně říct. Vždycky od 8, jo, předtím běží kalendář, takže o kalendáři se na přání nehraje. A ještě, když se hraje s vašimi, tak je potřeba si poslechnout, o jaký téma běží tento večer, jaký téma je nastoleno. Ve čtvrtek jsou to staré desky, tak je přání musí spadat do starých desek. V úterý jsou to blues, takže přání musí spadat do bluesovek. To znamená, že těžko můžeme hrát Brutus, že jo, v úterý v bluesovkách na přání. A když se hraje Big Beat, to je od 9 dál až do 10, ta nastavená hodinka, tak už většinou Big Beaty podle toho, jak kdo chce. Takže takhle bych odpověděl Robertu Brownovi. A pak tady máme, podíváme se na to, Vladěnka, ta bude po 9. A Pepa píše, že by rád Johnnyho Cashe Ghost Riding in the Sky. Jo, tak to bychom mohli, to je hezká věc, tak to dáme. Prosím o zahrání Béďovi a jeho kamarádům do věznice v Ostrově. Tak jo, tak si to užijte, kluci, tam tu píseň pouštím.

Tak, aby si chlapci v Ostrově užili, tak jim udělám ještě speciální přání nástavbu, jo. Když hrajeme toho tak jim přihodím ještě jednu věc, která je zlatým hřebem americký country and western. Pochopitelně to bude taky Johnny Cash a je to známá Waiting for the Train, čekání na vlak, jo. U nás to dělali pěkně to dělali třeba Greenhorni, to udělali tu píseň. Až kola za průsmykem se rychle roztočí a noční světla friska mi padnou do očí.

Tak tady to máte. Jinak autorem téhle písně je Jimmy Rogers, nebo kdo, já teď nevím. Ale vím, že ten chlápek dělával na dráze v dávných dobách, že amerických železnic, a tuhle tu píseň napsal a byl to fakt hezký, no. A já dneska nebyli Beatles v kalendáři, tak to asi musíme napravit. Co bychom mohli dát, jo? Dáme třeba dáme nějakou hezkou věc, třeba Krásnou Ritu, co vy na to? To je solba kapela Klubu opuštěných srdcí, seržanta Pepse.

Dobrý. Krásná Rita pracuje u města a je dozorkyní na městském parkovišti. To se zpívá v té písni. A je to hezká holka, ale když jí dožerete, tak si sakra dovede dupnout nožkou. To se tam doslova zpívá. No a další přání je tady od Pavla ze Sopot. To znamená, náš polský posluchač Pavel ze Sopot píše: na radu mého přítele Přemka, kterého srdečně zdravím z Vln Rádia, hej, prosím o ten úžasný umělecký hluk kapely The Who. Přemku díky za pomoc s výběrem skladby a děkuji, s pozdravem. Tak to dáme, no. The Who.

Tak ještě jednou zdravím do Polska jako bonus, jo, tam pošlu ještě jednu věc. Tahle ta skladba pochází z alba, který známe všichni, že jo, pamětníci My Generation. A pochopitelně je tam i samotná skladba My Generation taky provedena. A když to vydali, tak došlo k tomu, že na ně, teda na kapelu Door, na kapelu Who, nastoupili aktivisti a řekli, že znevažujou tím skladbou My Generation postižený lidi, kteří mají vadu řeči. On tam jako zpěvák Door, Door s podpletou, oni budou za chvíli, je to další přání. Takže zpěvák Who řekl, že to není žádný znevažování a dehonestace někoho, kdo má vadu řeči, ale šlo o jednoduchý problém. Skladba byla špatně napsaná, tedy jako metro, že jo, taktování, a on se tam nevešel na dobu, jo, tak to tam musel vždycky, musel to popostrčit. No, tady máte výsledek, posuďte sami.

Jinak tohle vůbec nebylo jednoduchý, jo. Oni teda ty aktivisti vyhrožovali, to rozmázli strašlivým způsobem v novinách a vyhrožovali i soudem, jo, dokonce, že je to hanobením prostě postižených lidí, takže na tohle téma by se museli dlouho uspořádat tiskovou konferenci, kde to jako vysvětlili, že to prostě byl problém se špatně napsaným textem, který nepasoval do metra skladby, jo. Ale jinak ještě vám můžu říct, že to třeba natočila i Patti Smith na maxi singlu vinylovou, tuhle skladbu, ale tu tady dneska hrát nebudeme. Určitě to je takový rachot, že byste asi ohluchli, ale je to taky hezký. Tak, a proč ty Doors? Pořád se mi to pletli, to byl takový šum informační. Paní Edita by ráda slyšela nějaký pěkný Doors, tak jsem paní Editě vybral jednu filmovku, jmenuje se to Love Street od kapely Doors.

Tak zdravíme paní Editu a píše nám Zdeněk, že by rád Brutus celý večer rock'n'roll. Rock'n'roll je hezká věc, ale nemůžu zahrát od Brutusu, protože Brutus není kapela, která by spadala do ranku oldies. To můžem po 9. hodině, ale aby Zdeněk nepřišel zkrátka, tak mu dám jeden rokec od Chucka Berryho v podání Beatles, tedy jako předělávku. A to je taky hezký rock'n'roll. Jmenuje se to Rock'n'roll Music. A pak, kdo máte rádi Small Faces, tak až potom rock'n'rollu, jo.

Přátelé, tak tohle je Little Eva, nebo taky malá Eva. Locomotion, ještě jedna slavná píseň našeho mládí, Šťastná ústa, tady v originále tedy Lucky Lips. Šťastná ústa budou vždycky líbána a tou nejkrásnější panou nebudou zanedbána.

0: Přátelé, na závěr, teda ještě bude nějaký přání, pochopitelně, vám vystřihnu Ritu Pavone. Dlouho se nehrála, proč by ne, jo? Tak jdeme na ní, jo? Alespoň si myslím.
1: La grande vedette, grande par le talent, petite par la taille, Rita Pavone!

Rita Pavone, no vidíte to. Pokud se týče mojí maličkosti, tak za svýho mládí jsem byl naložený v Luxemburku, tedy v rádiu Luxemburg, denně teda večerně, ve dne, to by hráli něco jiného, ale jo, tam žhavil starý telefungen doma, magická záře ve starém přijímači, no to... To byly doby krásný. Pankáč tady posílá do svatýho Martina Freddie Mercuryho. Show musí pokračovat.

Jinak pokud se na ten Luxemburg pamatuju, tak vysílal naposledy v 91. roce nějak na konci roku, no. Vysílal na frekvenci 1440 kHz, amplitudou je modulováno, to bylo tedy na středních vlnách, na tom kratším konci středních vln. Smutný je to, že dneska, když to naladíte, tuhletu frekvenci, tak je tam nějaká čínská stanice, no. Já bych řekl něco, ale zase, no, mluvit i stříbrom, třetí zlato, znáte to, pak bych musel někde něco vysvětlovat. Tak, když jsme u toho Luxemburku, tak tam taky hráli v 69. kapelu Mungo Jerry.

0: A přátelé, pohledem na hodiny zjistíte, že pro tento týden je to ze starých desek všechno.
1: Bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time, rock for you. Rádio Hey. Rádio Hey.
3: Na nic si nehrajem.
0: A dáme se do těch přání, co tady máme, a Vladěnka píše: zdravíme celé rádio, děkujeme Vladěnce a zároveň posíláme ten největší pozdrav našemu tatínkovi, myslíme na tebe každý den a moc tě milujeme. Posíláme ti spoustu sil a těšíme se, až budeme zase všichni spolu. Tvoje milovaná manželka a tvoje dcerušky a k tomu komunál a dva přístavy.

jednou přijde štěstí tvý. A pak si stála ve dveřích. Řekla si jenom, já vidím to, co ty.

A je tady Tomáš Zubrnický a ten píše. Dobrý večer, jen doprosím o zahrání písně z nejlepší Mišíkovy desky. Díky moc, pozdravem Tom.

A hned za Liborem, teda Tomášem Zubrnickým, následuje Libor Mnichovický, dává Guano Apes.

Tak to byl Libor Smíchovic a následuje v tom svazku za ním, následuje Láďa Zdislavický.

Zdeněk, jo, já jsem tady připomínal Zdeňka, málem bych na něj zapomněl. Zdeněk dává Brutus celý večer rock'n'roll. Tak jo, pro lepší náladu píše Zdeněk, všem doposlouchají.

Tak doufám, že Zdeněk měl radost, jsme to trefili. A teď tady máme Kubu Louňovického. Kuba by pro paninku do taxíku dal máma, táta. Hudba Praha, zdravíme, posíláme.

Máma, tata, jasná páka, nebo taky hudba Praha, jak chcete. Zdenál. Zdenál, to znamená, že budeme hrát pro pracující třídu. Pracující třído, máte uši připravení k poslouchání? Tak, kdo má uši k slyšení, znáte to. Tak, kabát bude a Zdenál vybral Pašíka. To je z té hezký desky, má jí motorovou. To je fakt dobrý album, můžu jen doporučit.

0: Takhle to je celý.
1: Dobrý, jo. Já teď tady mám přání jedno speciální od Toma 46, ale obávám se, že to nestačím rychle najít. Já zkusím, jestli se povede, ale asi to nepůjde na první pokus. Tak zkusíme, nemáme. Takže 4 minutky snad vydrží, Tom 46. A já tady mám Twisted Sisters pro Juráška. Tak dáme, zdravíme Juráška a posíláme a už pracuju na tom Tomovi 46.

Tak, to my jsme měli, milí posluchači, a teď tady máme Tom 46, Control the Net, dáme, no, to je veselá kapela, doufám, že mě slyšejí kluci, protože oni jsou na hranici signálu, tak snad to stihnou.

Tak, máme tady problém s telefonem, protože se s Honzou telefonistou nemůžu domluvit. Asi padla linka telefonní. Sorry. Ale mám tady ještě jedno přání. A to je do Krusičan. Zdravím Hakyho. Ty dávají, v Krusičanech dávají vytacit z hůru přes oceán. Takže zdravím do Krusičan. Hakyho a celý kolektiv. A mělo by to jít, jo. Já zkusím pořešit ten telefon, ale myslím, že už to nestihnu, protože budu muset restartovat ten aparátek telefonní celý a na to potřebuji 5 minut a to už jsem asi nepovede.

0: Tak jsme se nakonec domluvili s Honzou telefonistou, povedlo se, takže jenom rychlosti, protože teď už hrajeme o čas, pro Honzu telefonistu ztracený hoši od Daniela Landy a ode mě to pro dnešek všechno, měli bychom se slyšet tuším v sobotu při Velký sobotní rok on air od 23 od 19 do 23 hodin. Tak tedy mějte hezký zbytek čtvrtka, mějte se fajn a hlavně, jak říkáme na hejku, držte vlnu.
1: Práteri má duší, který nikdo netuší zamaskovat legrací. Srdce krvácí,

Budem jenom my, hoši ztracený, ten dům si každej ve svým srdci postaví.

0: bylo 22 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
7: Rokové démanty. Skvosty rokové historie i současnosti.
8: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. První repríza ve středu, hned po půlnoci. Druhé repeté ve čtvrtek od 22 hodin. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Je pondělí, něco málo po 19. hodině. Před námi jsou dvě neokecané hodiny klasického roku a old school heavy metalu. A začneme poněkud rozpačitě, a to teprve druhou, v podstatě mohu říci, že poslední skladbou, kterou jako ochutnávku z nového alba Deep Purple, nazvaného Splet, odehrají v tomto speciálu. Už jsem vám v minulosti s výhradami představil opener Arrogant Boy. Záměrně jsem z této fošny minul druhý single Diablo, který mne rovněž neoslovil, a čekal jsem, jestli se mi něco z této aktuální placky nebude více zamlouvat. Celou právě vydanou novinkovou desku od Deep Purple jsem si několikrát poslechl a nakonec vám z ní přehraji třetí single s názvem Guilt Trippin, který před časem tohleto album avízoval. Nic lepšího totiž na desce nenajdete. Pro mne je to docela očekávané zklamání, protože jsem od této nové studiovky nic nečekal. Ian Gillan byl v 70. letech výjimečný tím, že dokázal během jedné skladby přejít od hlubokého bluesového projevu až téměř k nelidským výškám a přitom zůstat agresivní. Ten rozsah a razance jeho projevu jsou dávno pryč. Podle mne přišel ten zlom někdy kolem alba Bananas z roku 2003. Od té doby se hlas Iana Gillana změnil spíše v charakteristický vypravěcký projev než v hardrockovou zbraň a to je něco, co mi rozhodně nesedí. Takže teď si dáme novinkové párply, které hned poté ze svého playlistu smažu. Verdikt je to sice přísný, ale tuze upřímný.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Rokové diamanty.
8: Skvosty rokové historie i současnosti.
9: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hej. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Na vlnách rádia Hej jsme se překulili do druhé poloviny rokových démantů. Teď necháme zaznít hlas rozumu, hlas Lemmyho Kilmistra, lídra motorové kebule. Od britské kapely Motorhead si dáme skladbu God Was Never On Your Side, Bůh nikdy nebyl na tvé straně. V té se Lemmy zaměřuje především na náboženské pokrytce a samozvané prostředníky mezi člověkem a Bohem. Zpívá o lidech, kteří se ohánějí Bohem, ale přitom vydělávají na lidské víře. Kážou vodu a pijí víno, mluví o cudnosti, zatímco někteří z nich sami znásilňují. Zároveň si klade filozofickou otázku, jestli je Bůh moudrý, proč mlčí, když falešní proroci tvrdí, že jsou jeho přátelé? Lemmy nikdy nebyl fanatický ateista, který by se vysmíval věřícím. Vždy kritizoval především dogmata, pokrytectví, manipulaci a zneužívání jakékoliv autority. Mimo jiné je mi právě tím Lemmy sympatický. Nikdy bezmezně nevěřte autoritám, protože oni pak s vámi manipulují.

in the bush.

like just

Tahle ta poslední píseň od kapely The Michael Schenker Group byla o té malé ďáblici, malé potvoře, malé čertici, kterou zároveň milujete i nenávidíte. Ona vám totiž občas ze života dělá peklo a vy se přesto od ní nedokážete odpoutat. Není známo, jestli měl kytarista Michael Schenker a zpěvák Gary Barden při psaní skladby Still Love That Little Devil na mysli konkrétní ženu. Zřejmě je to jen univerzální příběh o bouřlivém vztahu, ve kterém se láska, vášeň i zklamání neustále prolínají. Třeba se oba muzikanti při jeho vzniku inspirovali tím, co se dělo na šňůrách. Nevňoučká koťátka umí občas vytasit pořádně ostré drápky a vy je přesto milujete. Více čiré lásky a méně škrábanců na duši i na srdci vám, milí rokeři, přeje Petr Zlámal. Mějte se báječně a držte vlnu.

0: hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
2: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

A Fuck Off Seagulls a Heart of Steel. Tak to je skladba, která nám otevřela poslední březnové, tedy pardon, vlastně už jakoby poslední březnové a zároveň první dubnové vydání pořadu New Wave, protože premiéra je 31. března, repríza potom začátkem dubna, takže to můžete tak nějak začlenit do obou termínů. Nicméně od Mixpultu a mikrofonu vás zdraví Jakub Mevín a dáme si opět hodinku hudby 70. a 80. let stylu New Romantic, New Wave, synthpopu a taky postpunku. Čekají vás Tears for Fears a Mad World, taky tady budou ABC a Many Happy Returns. No a jako první jsou to Alphaville a skladba, která vyšla pouze jako Bčková strana single. Tuším, že tohle to byl single Big in Japan, kde vyšla skladba Seeds. Parádní věc, která se bohužel dostala na řadovku Forever Young, ale vyšla potom v různých bonusech a je to opravdu velice povrchná skladba. Tak si ji užijte a užijte si i celou New Wave. To vám od Mixpultu a mikrofonu přeje Jakub Mevín a přeju vám taky příjemný a ničím nerušený poslech. Little darling, on the factory floor, the sirens are wailing. They're calling you like lovers, they'd always want more. Department 27, deep down below, you're piecing together

Deska Lexicon of Love a skladba Many Happy Returns, tak to byly ABC tady v New Wave a my si dáme další muziku 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, postpunku a taky synthpopu. Pokud byste měli náhodou nějaké dotazy nebo třeba hudební přání do tohle pořadu, pište mi na mail jakub@radiocore.cz, kde si vaše maily rád přečtu a samozřejmě i vaše ohlasy na tenhle hudební pořad, který, řekněme si, že je v českém éteru celkem výjimečný a věřím, že má i spoustu posluchačů, kteří ho pravidelně rádi ladí. Jsem schválně přeřekl, aby to bylo takové vtipné, když máme ten apríl za chviličku už. Ale pokud posloucháte New Wave, tak samozřejmě doufám, že vydržíte u poslechu i nadále a bude si užívat právě playlist synthpopu, New Wave a tak podobně. Teď si dáme další muziku. Bronsky Beat a Junk, taky Blank Mange a Waves, no a začátek kapela Buzo, která se, řekněme, neujala tak, jak se asi představovala, žádné velké hity neměly, ale skladba Cry Boy Cry od nich je velice povedená. Byl to takový menší hit v té době, tak si ho dáme tady v New Wave na Core Music Radio i na Radio Wave.

To byl Kevin Twilight a Harmony of New Wave na Gold Music Radio, tak Radio Wave s muzikou 70. a 80. let všech možných stylů, tedy New Wave, New Romantic, synthpopu, taky postpunku, a dáme si další muziku, protože tady pro vás mám už za chvilku Sparks a Angst in My Pants, to je věc z jejich desky z roku 1982, která nebyla nějak extrémně komerčně úspěšná, ale bylo to velice povedené album. Taky tady máme China Crisis a Wishful Thinking, je jeden z jejich největších hitů z 80. let, taková hrozně příjemná pohodovka. A jako první jsou tu Kissing the Pink a Desert Song, to je skladba z desky Naked z roku 1983, kterou produkoval mimochodem stejný producent jako slavnou desku Rio od Duran Duran. A je to na tom trochu znát, protože to má takové ty instrumentální nádechy a prostě to aranžmá, které slyšíte právě i na desce od Duran Duran. Takže Kissing the Pink a Desert Song tady v New Wave. A to je věc, kterou určitě nikde jinde jen tak neuslyšíte.

to byly klasik z tomu Never Never Comes. Já jsem se trochu zachraptěl, tak se omlouvám. Nicméně, tahleta muzika vás čeká v New Wave i následovně, protože takovéhle se z té hrajeme a jsou to kapely, na které se tak trochu zapomnělo. Ale New Wave se pomalečku chýlí ke svému závěru, alespoň na týden, a tak si dáme OMD, ale se Orchestra Man Who Was in the Dark. A to je kapela, která vlastně v 80. letech byla tak trochu ve stínu těch slavných kapel, jako Depešáci, Duran, tak podobně. Ale dělali úžasnou muziku. No a potom se vrátili vlastně po mnoha letech i v 2000. a vydali několik desek. A my se podíváme na tu jejich vlastně poslední desku, která vyšla už celkem nedávno, v roce 2003, jmenovala se Bauhaus Staircase a my si z ní zahrajeme skladbu Evolution of Species, tady v New Wave na Core Music Radio a Radio Hey.

Extinction. Tak to byly Orchestral Maneuvers in the Dark a jejich Extinction of Species, no, Evolution of Species, pardon, z desky Bauhaus Starcase. New Wave se nachýlila ke svému konci, loučí se Jakub Melín od Mixpultu a mikrofonu na Color Music Rádiu i Rádiu Hey. No a na závěr jedna moc hezká věc ze samého závěru konce let 80. respektive ono je tak přelom 80. 90. let a to je skladba Falling a Joe Bonamonti a vlastně melodie z legendárního seriálu Twin Peaks. Tak si ji užijte na závěr New Wave a za týden opět naslyšenou.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novým rádiu hej.

0: stobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time, rock for you.
6: Rádio Hej. Rádio.

odbyla 9. hodina večerní a začíná 139. díl gotické dvouhodinovky Darkwave. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Zelinka. Dnešní vydání se znovu po delší době podívá na to, co se děje na současné hudební části gotické scény. Začneme ale pohledem do minulosti, a to s německými Soul in Sadness. Přeji vám příjemný poslech.